0: než právě tady v Hořicích.
1: Hořice už znají svou historii. A velká část zdejší občanské společnosti, včetně vedení města, pracují s jejím odkazem pro současnost. I proto mají Hořice na Šumavě šanci na budoucnost.

0: Můj dnešní host ve studiu je rozhodně jubilující. Proč? No, protože festival, který pořádá, má 40 let, Hanička Pelcová, a pro mě nejmalebnější festival Českého Krumlova. Hani, vítej ve studiu.
1: No, děkuji tak za takový krásný povídání.
0: Baroko je vpravdě, jak by řekl náš přítel a pro mě úžasná osobnost krumlovská Pavel Slavko, takovej ten asi nejelegantnější způsob, jak se projevovat z hlediska historického. Snoubí se tam všechny ty atributy té

Jsme se připojili do celostátní kampaně Víkend otevřených zahrad a proto i my dnes máme otevřeno od rána do večera a chceme ukázat zahradu

Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde

0: Pozor na to, není jich už moc. Tak si koukejte rychle něco koupit. Haničko, tobě děkuju za návštěvu. Těším se
1: v sobotu. Bylo to příjemný si popovídat s tebou.
0: Děkuju, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.

1957 se tu nehledali lázně, ale ropa. Jenže místo ní vytryskla termální voda a jak už to tak někdy bývá, právě z omylu vznikla velká věc. Lázně se otevřely v roce 1962 a od roku 1970

0: Řekněte si zelenou poštu, to je prostě...
1: Od Mariana Vargy?
0: Od Mariana Vargy.
1: Zelená
0: Hamel,
1: pošta.
0: Hamel a Varga a samozřejmě Konvergence. Dobrý, ty jsi.
1: Ale kousek od té těch vlivů a kousek od té klasiky Miloše Pernice a tak podobně.

0: A je to
1: zase
0: videa.
1: Návrat do času starých, elegantních a dobletních. Ani já bych navrhl, protože takhle, jak to vyprávíme, tak to samozřejmě lidé neudrží v hlavě, ale navrhl bych, že dáme takhle

dorazili do maďarského Bükfürde. A už při příjezdu bylo jasné, že tohle je přesně typ místa, kde člověk velmi rychle zpomalí a začne si pobyt užívat.

0: Právě.
1: Já vím, že když jsi vystupoval na večerech z koncerty v divadle U Kapličky, tak jsem to dával do toho příměru, že to je jako ten brankář

0: To má svoje naprosto jasné místo a v momentě, jakýkoliv národ, který na to začne kašlat a začne být příliš materialistický nebo příliš jednostranně zaměřený a neuvědomuje si, jak tohle je důležitá součást života, tak
1: Já.

0: Jo, takže už tohle vymyslet bylo trošku problém.
1: No a jak jste to překreslili teda, jak
0: No,
1: se
0: to je tajemství
1: to dělá?
0: výrobní. To je výrobní tajemství totiž trochu.
1: Jo.
0: Takže to byl trochu problém a potom jakoby